tothom es veja. De nevidí hacia ovratnik, da ti po tým nebo žal. Po ti bom začal odpíňat gumbe, spil ti bom na smiech iz ústnic, in z ramen potegnil svila.